jako motýl. Co poletuje světem, skytky na kytku zde pomaličku snáším.

Nově kousek od Tatrovky červenec byl horký a my malovali byt. Potřebovali jsme sehnat štafle, za 300 lepší vlasti v jednou procházku jsem nemohl mít, to teda ne.

0: Tak jsem prošel kampou a mířil k Mostecké věži ke věži. Bitte schön, wie kommt man zum Wenzelsplatz?
1: Ja.
0: Železářství na náměstí, v srdci malé strany, parní pekárna, sem voní, až se hlava motá. Štafle nebyly a nejsou, stále vyprodány, zeptejte se někde jinde, zkuste to u Rota.

0: Ve zdi žloutky na Vltavě čistila si peří vodní fauna. I rackové rovnali si na slunci peroutky znečišťujíc přitom sochy Matyáše Brauna Matěje. Please, would you be so kind as to tell me where can I find the Wenceslas Square?
1: Yes. Yes, yes.
0: Staré město přijalo mě jako svého syna, jen holuby vystřídali klouzavý letracka. Pátá byla z radnice a taky z Klementýna, když jsem kráčel po náměstí primátora Backa doktora.

0: Proti kašně jeho průčelí zdobí stylová štukatura. Zvenku hraje vám na city, zevnitř však na vášně, když na dveřích objevíte nápis Inventura do háje. A tak jsem prošel staré město, prošel i to nové, prošel jejich uličky, ty širší i ty uší. Praha je a zůstane má věčná první love. Nesehnal jsem sice štafle, leč potěšil duši Čecháčka. Prosti tě, pažalsta, jak mě prajtík berioskeli k čajke?
1: Da. Da.

0: Folsom Emile Blues.
1: Llega Béval, la tierra.

Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

Někdy v hlavě zazvoní zvonek, pak ve dveřích vídám hologram, křičí z podvědomí do všech stran, jsem sám.

kouři, nemusíš se bát. Ta oblaka se víří z písky na Dunách. Až ty kdy skočí obručí, k tobě už je nepustím. Ať u konce s dechem tebe nedotkne se.

Iraq, Iraq, Iraq, Kambodža, Vietnam, Přeskop, Irak. V kabinách transportérů z pancéřů a ocelových plátů je slyšet rytmus

jedou směrem na Bagdád. Vyzbrojeni, každé ruce aktivátor v spouště. Odděleni od přítelky nejbližší. Vítá je otevřená náruč syrské pouště. A počasí se drží, neprší a neprší. A nebeský barman dolů se dívá, už vyleštil sklenky, už otvírá piva. A počasí se drží, neprší a neprší. V nebi se chystají sály na velkou párty. Nebeské bulváry psaly pozvání všem. Jsou tu už obránci Troje i občané Sparty. Jen dole podlaha svítí a trhá se zem. Padá z toho písek, smrdí z toho síra, už nebeská šatnářka kabáty odebírá. Počasí se drží, neprší a neprší. A přicházejí noví, obsazují stoly, sečmaluj Armstrong,

Za piano se dá počasí, se drží, neprší a neprší. A z královské lože se zlatými křesly jevišti přichází samotný Elvis Presley. Počasí se drží, neprší a neprší. Pak parket se vznáší a na něm v těchto chvílích Marilyn Monroe v šatečkách sněhobílých. Počasí se drží, neprší a neprší. Je tu John Lennon a všichni dobří známí, i princezna Diana zpívá tu píseň s námi. Počasí se drží, neprší a neprší. Počasí se drží, neprší a neprší.

Můj pane, byl jsem prostý a obyčejný po celý život. A za své hříchy jsem zaplatil tam dole. A jsem pořádně hrdý na to, že jsem tady. Jenom jedna věc mi pořád vrtá hlavou. Slýchal jsem povídat o tom, že tady budeme jen tak polehávat, po celý čas hrát na harfy a tak šelijak. No, jestli to tedy má být takhle, tak chci jít pryč. Pryč teď hned. Vždyť jedna z nejhorších dob, které jsem zažil v celém životě, byla, když jsem ležel v žalázi a nic nedělal. A já rád dělám, pane. A věřte, umím dělat dobře. Vždyť já jsem s chlapci postavil ty nejkrásnější silnice. Tak to by ti přece srdce nedalo, abys pro mě nenašel nějakou práci. Víš, byl bych ti hrozně vděčný a vlastně se mi zdá, že některé ty tvoje cesty ze zlata by potřebovali opravit. A s chlapci bychom to hrozně rádi udělali.

to jenom na mapách jsou ohrady a každá země svůj čáru mívá. Pluk toulavej má dávno jiný mapy, jiný cesty jinak přečtený. Když noci telegraf babího léta,

Motýlí líkři a rána a buďte tu veselí. Jen jeden se otočil. Jen jeden se otočil. Jak střepy pro štěstí, do kapsy dal si ta křídla. A ruce si pořezal. A ruce si pořezal. Zlétl a pochopil a dal slovům správný řád.

na lidi, co pro pravdu do ohně šli. Někdo se rozčílil, někdo se rozčílil. Podává ruku a světlo to

es de paraíso. Que se usa, que se usa.

0: kukuřičný pole.
1: Vyrostl jsi z opice.
0: Kukuřičný pole.
1: A tak si na ní někdy hraješ.
0: Kukuřičný pole.
1: Někdy si na ní hraješ.

teď není potřeba znát svoje jména. Teď není potřeba stát se rodičem, stačí, že já jsem muž a ty jsi žena. Lásku si vyznáme, snad až se poznáme. Teď není potřeba, za chvíli svítá. Lásku si vyznáme, teď ale spěcháme. Tak spočini vedle mě, ať už to lítá. Teď není potřeba mazat med na chleba. A že jsem čestný muž, tak ti to říkám. Lásku si vyznáme, nyní však spěcháme. A není potřeba, teď když tě slíkám. Možná jsou dojemné přísahy vzájemné. A ticho ožívá šepotem básní. To sladké otroctví může skrýt proroctví, jež někdy po létech pak nahlas zazní. Teď není potřeba hovořit o ničem.

srdce jako ruzinky. Po zemi básničky a národ zase na dně. To voněl čaj.

a srdce jako rozinky. Šeptem jsme stříleli a tak jsme umřeli.

vidíš v pokoji jdu. Marně jsem listoval v herbáři, vypadá trochu jak jetel. Roste jen od srpna do září, na to je třeba brát zřetel.

kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet.

chceš, budou síly stačit. Vy jste totiž kabrňák a můžeme hned začít.

dva magnety v silovém poli. Lásku už dávno měl jsem říct, že jsou věci jisté povahy, na kterých nezmění nic. Jsou ostré jako střepy z podlahy a musíš dát pozor, když je chceš vzít. Jsou součástí mé výbavy a vím, že míváš obavy, když se nad ránem vracím domů. Máš oči plné únavy, když pláčeš, tak mě to bolí. Tak už neplač, moje milá.

ve dřevěné lžíci. Matička za sklem pledne, čeká kdo na ulici, ze země zvedne upletenou rukavici. Synáček s rybí tváří a se spodními ústy sotva ji stiskne a hned zas pustí. Jestli ten hubený hoch není trochu plachý, smějí se od buchalu upocení chlapy. Trochu si vypili a teď jsou v ráži, tak vedou řeči o kuráži. Bojím se, bojím ze všeho nejvíc o ty své naleštěné boty, co leží pod postelí. Bojím se, bojím o ty střevíce, tolik se bojím, aby jen tak neleželi.

vlákem sirné knoty a na křidový papír černé noty. Servus a do rámečku, dárek pro matičku, vypálený nevus z prsteníčku. Bojím se, bojím ze všeho nejvíc o ty své naleštěné boty, co leží pod postelí. Bojím se, bojím o ty střevíce,

0: nazdar.
1: Přiláhat ke světu jak letní šaty z těžké deště, má vlastní ženě snímat zertu. Otisky cizích prstů i slova rozloučení, která se svínem mění na další zbytečná ještě. Míst si svůj kříž jak hashtag a všechno vidět, buď to z dvou stran nebo dvojmo, snadno se dojmout a držet se myšlenky, že žádný úplně ti není a nebude dost velký, aby si si na něj neštěk. Všechno to chtít obejmout, oplotit, odtrpět, odpustit, všechno to chtít obejmout, očichat, ohryzat, odtušit. Návštěvní místnosti hrál staré písně pro přítele, který ze skvrn od oleje vyčet světu, že mu zleje. A sám být vykolen, takže padáš nahý do fontán a obutý do postele. Vylíze srdce do dna jako talíř, který zraz byl na své vlastní svatbě. A pak zkoušel střepy krví slepet. Držet se vína v petce jako štětce slepý malíř. Zvládnout tak dva dny nepít. Všechno to chtít obejmout, ochočit, ošoustat, ochránit. Všechno to chtít obejmout, obřezat, otevřít.

Vrhat se na měsíc jako žralok na návnadu, neumět někce lhát a bát se říct tvrdou pravdu, usínat za běhu a probouzet se v ženském těle, líst nahý do fontána a obutý do postele, ztrácet se v příběhu a nacházet se v odmlčení. Furt se rvát za něhu a pak válčit s odpuštěním.

Nacíme se domů od malinů, čas hlídají, teď krán už jen kohoutě a my 200 metrů.

se pivo točilo. V téhle té kaluži tady stál věšák na kabát. Jsem se sposadil.

vždycky stejně příjemně a kýval se dál a dál. Jen s tím úsměvem, co v továrně by natiskli. A klidně bych přežil i její největší nesmysly.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

uměl jsem těšit, uměl zarmoutit. Pár fotek je všechno, co teď mám. Buď můj

chudého podvedli. A teď jste tady v těch barácích zavřeni, nikomu na hlavě. Vlásek jsme nevohli, jsme velcí dobráci, to bychom nemohli, jsme tady za prací.

zapadne. Kam spolu chodíte? Kam bychom chodili? Doma si sedíme, máme televizi a tak se díváme

A já jsem myslel, že spletl jsem silnici a místo do města dojel jsem k věznici.

bratru ubližují. Odkud pak si přijal, že se tak hloupě ptáš, když se ti nelíbí, proč se pryč nevydáš?

Co je po bolesti, co bude zítra a co bude po smrti, z toho jsme vyrostli. Tím se nechcem trápit, takové myšlenky je nejlépe zabít.

ach moje lidičky, já vám nerozumím. Myslel jsem, že duše je největším bohatstvím. Umět si trochu hrát, mít pěkné věci rád, dívat se na mraky, zlouky se radovat. Podivně promlouváš, mladičký řečníku, však jednou zmoudříš a poznáš svojí mílku,

Chtěl jsem pryč, ani teď nechci. Tady cítím svoje kořeny, tady leží moji předci. Ale pro mě už to neplatí, už tu nesložím svý kosti. Každá doba žádá oběti a já jsem terčem vaší zlosti. A tak naše starý domovy.

0: tahle čelka nenaříkej, ale já se tady dusím.
1: Klidně kritizuj mě, slzy stříkej, ale já už vážně musím.
2: Floru, Floru!
0: Já potřebuju Floru!
1: A nesmím nechat diktovat chůzi otcem a Foru.
0: Výdech, nádech, já potřebuju nádech!
2: Vše, co máme vaku a pět uhráků,
0: myslím na svých

vyšel projít malý ostrov. Zůstal po něm jenom křik ptáků. Někdo pak na severu pohřbil muže, kterého přinesla jižní bouře. Zatím se jistá dáma rozplynula v davu, jako když smoukneš svíč.

دي غزينة سبستني كام اتخازي بشزهران وسويتا على سنيخ Последني ستوبا في بيلي بلاني Najednou někam odcházíme sami, něco nás vedá, křik a ptačí skřehotání. Jde v hodinách čas minulý, Bůh barman maže tabuli, vzduchem víří křídla, křída vočku střídá, loď čeká, ještě nevypula, 24

那好事在某些后里别的秘籍们那好事做是比吧给不是用波和的乐子蜜要是大脑的气的别来接着的蜜没事你认识

Ni píšu uchlíva. Voní to tam a tak je tam ticho. Sedím a buchet, mám plný břicho. Před rameno se mi nikdo nedívá. Kdo by to řekl, že kolem toho chlíva lítají můři a že to tam zpívá. Stačí snídou slovím pak klíčem. Seděl jsem, neměl jsem žádnej nápad, když tu mě náhle jeden napad. Napadlo mi zpívat po ničem. Kde kdo řekne, tomu na věži straší. Ještě, že to vstupný nebylo dražší. Já vám tu zrád jezdím na venko,

0: Před malou chvíli bylo 8.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

Možná si teď říkáš, proč zrovna já? Vždycky jsem žil slušně, jak mi řekli, že se má. Ale tohle já už znám, tohle tisíckrát jsem slyšel. Od nepaměti jsem tu vrátnej host i majitel. Jak

noci, případně za šera. Řeknu, že ti sukně klouzala po bocích, prostě jako včera.

tvář, častí lidé ztrácí svatozář, sny se pomalu mění, bludný kruh mě při životě drží, že ještě dýchám vzduch. Jsem jiný, než chci být. Vše jde dokola, podzim, léto, máj, bílý sníh zas pokrývá celý kraj, malé vločky se snáší.

tuhle melodii. Dokola hraj, snad stromy zas, vlaštovky přivítaj, lidi se změní v lidi, na nejmíň, jakou hru hrajou,

sleze, ze srdcí poslední sníh, život se bleskne zas v očích mých, vyběhnu na stráně, jen v pantoflích a užiju si svůj nespoutaný smích.

Šanzon, vlastní úděl ztrácím či získávám. Jak to přijde, křičí na mě vlastní duše bolavá. Asi to tak všechno mělo být, hezké prožít další, pochopit. A když objeví se nový díl, nižnou touhu

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

tisíce myšlenek do sebe vpletených, vytrysklo na venek v duhových peřejích, pochodem kupředu.

kdo se to škrtí.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

20 chlapů zaplnilo staveništní boudu. Účastníci školení o bezpečnosti práce. Na pořadu byla lekce o zásazích proudu. Též o první pomoci se technik zmínil krátce. Pamatujte chlapi, když je někdo proudem zasažen, nemůže se pustit zdroje, až kubou s ním křeče. Proto ho přes ruce bouchnem uchopíme za paže.

taky parťák Jouza, který do dvou metrů narost. Ovaťák si čistí ty svý mozol na tý tlapy. Na duši mu pokoj nedá jedna velká starost. Myslí na to, že nej z práce propustí ho píchačky. Čeká na něj celkem za to ještě fůra dřiny. Nutno provést opravu té porouchané míchačky. Probíjí tam někde bude vada elektřiny.

Jouza a uviděl hroudu, jak se drží míchačky a třese se mu noha. Domyslel si, že tak jedná po zásahu proudu a život mu zatraceně rychle bere roha. Rozpomněl si na školení na

z důvodů prostých, právě jsem překonal mosty, už si mě vodíš na niti, to chlap cítí. Tužka mi vypadla z ruky, píše teď písmenek z hluky, situace má je hrozná, to chlap pozná. Pochop funkce mého těla, přece si to taky měla v knížce z biologie.

napiš mi doporučeně. Můžeš mi lhát, až se práší, to chlap snáší.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Já sám pozdě večer jsem do sálu vešel, sedl za stůl a oslyšel smích.

spatřil, on k silákům patřil, zápětí namířil k nám. Já cítil, jak blednul,

da velej, pane generále, abych je stivě pozdravil a z eventuální války nenadále, abych se jim předem omluvil. Kdyby zítra na místo snídaně začalo

jsem měl tisíc výmluv, hrgot kruci, než abych si s nimi na vojáky hrál. Co by tomu řeklo moje zdraví, to když se zkazí, už se nespraví. Vždyť i na klinikách

na místo snídaně začalo se mobilizovat. Závěrem chci poníženě prosit, kdyby si chtěli najít jinou zábavu. U nás nemá kdo v kýblech mal tu nosit, vakci zet za novou.

Jak jsi si krásně vyškubala poslední zbytky obočí a módní střih jsi taky dala, člověk tě těžko, těžko osočí.

Tých skrytých v modré slunce čím, ve světle ram, když tančíš vám. Si prostě vamp, si prostě lady a já pořád jenom Trump, ať je vás šik.

na med, na strdí. Za pár let stačí pitlík keksu a kdokoliv, když potvrdí, že nejsi šunt a oblízanej v dolek, že z povidel se dávno nestal šmír, na to ti dám svou parafu i kolek. Zbyl

poslední pohlednici příbuzným odeslali, potom odjeli, aniž zaplatili na cestě železnic.

písce však neučila, tak nápis pohladila, písmena rozmazala.

навипнут там топени. On a Ivan už tři týdny slaví krásný letní den. To podle zdejší zvyků se bez pleskačky

starý prapor tu nad střechami chatek ční. A nikdo napíše nikam, jak jsou všichni stateční.

tom panoramatu mezi horama tu sleduji panu Pololvici z horní polovicí hřivnatou. Pana Pololvice řízek z Kralevice smažila, mídlem polila se, potom holila se v poklusu. Vypadala směšně, když se bezúspěšně snažila horní polovici dáti k dispozici cirkusu.

V hrsti pero řízek jedl Nero řízek věteli. Vzadu Apeniny, kilo huspeniny v popředí. Vsedl do žiguly, strýce Kaliguly, chcete-li. Vzal na půdělati, jel si údělati prostředí. V stínu Kolosea seděl v Skarose a netušil, že je volovinou hrát si s hořlavinou u latí. Vatranec ti latě, bratranec ti latě vysušil. Domy plápolali, požár

povím třemi slovy, co se Přemyslovi povedlo. Jeda v čele voje našel uby voje Libuši. Líba drapla dýku, křikla na vladýku nemehlo. Kde si bol tak dlho, by voj popadl ho za uši. A na hrb si ho hodil, pak se k hradu brodil potoky. Zna je našlápneli, někde našrápneli, vyletí. Jeden vylekanec zařval helekanec divo.

jak na mou věru zahnat nedůvěru k vrchnosti. Když mě kontrolují, i když nametuji, vesluji. Čtu si direnmata a mám dilemata s věrností. Krátce před zatčením, že je s přesvědčením, vesluji. A když na pivo je, myslím na bivo je Zeman.

kolik lidí mi teď už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou krajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli můj osud. Ještě tolik věcí udělat je třeba, ještě tolik věcí udělat je třeba. Staré ženy nosí haleny z šedého batistu. A když je pánská volenka, sedí sami v rohu. Kulhavý taneční mistr obrací list po listu. Ještě tolik věcí dělat mohu, ještě tolik věcí dělat mohu.

kameny. A je čas ty kameny sbírat. Rodina sedí v trávě, směje se a snídá. Je to rodina šťastného malíře Vojkůvky. Najednou přilétá straka a žena říká vida. Podívejte, děti, nese borůvky, podívejte na ni, nese borůvky. Tohle, co se děje teď, už se nikdy nestane. Hromničkou na našich hrobech budou naše knihy. Vůně milujících se těl jednou ráno vyvane. Z té nekonečné tíhy, z té nekonečné tíhy. Napsal jsem dopisy a rozeslal ty dopisy a čekám. S monogramem tiché naděje na poslední řádce. Je čas kráčet od někud někam. A je čas někam se vracet.

0: na třídě svobody stojím s rukama svěšenýma. Mladinké ženy pletou svetry pro své manžele, aby jim nezabilo zima, aby jim snad nezabilo zima. A mě je den ode dne, noc od noci stále více chladněji. V průvanech věků mizí mé roky rozmařilé. Tohle mi neprozradil sud v jeji, ach sud v jeji. Že jednou přijde ona chvíle, že jednou přijde ona chvíle. Z mlhy u cesty se vynořily dva bílí bůvoli. Něco jim zpívám, ale můj hlas zní tak cize. Je čas zasévat na poli. A je čas na poli sklízet. Sedám si na ní a malíř přináší mi kávu a v druhé ruce nový obraz jménem Svatá Trojice. Bůh na něm snídá borůvky a zrzavou má hlavu. Není ta káva příliš silná, ptá se jeho paní. A kdyby manžel nebyl blázen, tak jsme dávno bohatí. A malíř Libor směje se a nade mnou se sklání. Co jednou namaluješ, to se nestratí, co namaluješ, to se nestratí. Tolik, kolik je mi teď, už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou ukrajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli můj osude. Ještě tolik pláten udělat je třeba, ještě tolik písní udělat je třeba.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

a místo letního už zas zimní čas. A žádná naděje, že se mlha zvedne. Nejen ta mlha venku, ale i ta v nás. Prosím tě, rozsvěť, ať je mezi námi jasno. Prosím tě, rozsvěť.

chcete žít. Najednou padla hrozná tma, jako když rázem svoukneš svíčku. I když jsme tady jenom sami dva, přesto tě nevidím.

žádná naděje, že chceš slyšet můj hlas. Prosím tě, rozsviť, ať je mezi námi jasno. Prosím tě, rozsviť, ať zas ti vidím do očí. Prosím tě, rozsviť, ať můžeme zas zhasnout. Až se tu

ровнее шепресту твим. Розумим.

za ním skočil potom sám. Já v tu chvíli strach měl za něj, ať ho jinak nemývám. Jen se ohlíd za vagónem, z čela vlasy odhodil.

Jako blázen můžeš kopat, hory hlíny nepřevrátit, třeba stovky tisíc lopat, ale zlato nenajít.

umírá, než prášek na spaní až ráno zabírá, když raněná srna padá do mlází, když starou paní záchranka před domem porazí.

hračky a podobný keco. Jsem poslední romantik, co si tu píská před popravou. Zaplatím složenky

Jsi ďábel, co mě hladí, jsi třetí strana mince, máš tváře po mamince, jsi nebezpečná, přiznávám, že za to stojíš.

jak nám ten život rychle ubíhá. Člověk má pocit, že nic nestíhá. Vždyť já měl tolik věcí v úmyslu, dokázat v tom zábavním průmyslu.

jsem předvedl, si nikdo na zadnici nesedl. I když z těch velkých cílů toho moc nezbylo, stejně vám řeknu, hezké to bylo. Moc hezké to bylo.

ryba nikdy nebyl na Sněžce. Prý se tam leze velice těžce. A taky bych rád jel do Benátek, třeba jen na den a hned naspátek. Taky jsem nikdy nebyl na Kubě, teď bych tam musel s rouškou na hubě.

moc hezké to bylo. Zdá se mi přitažené za vlasy, jak všichni pořád řeší počasí. Kdo se chce stěhovat, tak beze mě. Já se tu cítím velmi příjemně. Lidi žili i v době ledové. Tak to vám řeknu, to bych nedoved. Jsem na mou duši vděčný osudu, že v létě kožich nosit nebudu. A kdyby od zítřka už jenom hustě lilo, i tak vám řeknu, hezké to bylo. Moc hezké to bylo. Člověk má minimální naději, že by se mohl zapsat do dějin, že by tu mohl zůstat nastálo, kdyby tu po něm něco zůstalo. Řeknu vám, jaká je má zkušenost, prostě Pánu Bohu poručeno. Všechny ty ceny, pocty, vavříny jsou sakum pikum jenom kraviny. A kdyby vůbec nic tu nakonec nezbylo, stejně vám řeknu, hezké to bylo.

tom přeplněném tichu a žáru moje loď tiše odráží od tvých břehů. Plavčíci modrými slzami značí cestu a ryby

chybat očima. Možná to stálo za to, možná ti byla zima. Skoro jak v pohádce střevíce prochodila.

dalekých cest pohledy v očích mám. Tak co z toho mám, že v srdci mám touhu jenom se mrknout za nejbližší strouhu.

zví, když vagony hřmí a brzdař tě honí, necítíš chlad, nohy tě nezebou, jen běžíš po střeše a chtěl bys být pod ní, píšťala řve a tunel před tebou. Tak co z toho mám, že znám celý státy, když nesmím na oči,

Písnička letí kolem oběžných stanic a posluchačům je z ní už trochu na nic. Kde končí vesmír a co je za ním? Prostor se zakřivil jako ústa při zasmání. Rychlostí světla letí píseň vzdor gravitaci. Dveřma ji vyhodíš a oknem se ti vrací.

Když před hodinou začalo léto, od rána sněží z topolů. Závoj, co je rozvléká s poslední větou, má díry od molů. Tisíce chomáčků se z oblohy snáší a letí krajinou.

jako můra, co se pod lampou trýzní, kyvadlo v hodinách. Jsem zralé žito ráno před sklizní, ve spovědnici prach. Ty jsi ta lampa a já okolo kroužím, mám křídla z hedvábí. Prosím tě, nezhasínej, skončil bych v louži, tma smutek přivábí. Chodím po městě a do kůry domů, ti ryju vyznání. Duše se vznáší v korunách stromů,

proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube?

Trošku guláše mu podstrčí a zarýklují vrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, Jakube.

Kuba, že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Tolik trubačů a hasič majstrů dulo do trubek, až z té kupy moudrosti světu vyrašila bratka. Tolik trubačů a hasič majstrů dulo do trubek, až z té kupy moudrosti světu vyrašila bratka. Tak se nám nesmí, ty můj malý nerozumný Jakube, že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Tak se nám nesmej, ty můj malý nerozumný Jakube, že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, Jakube.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Když stín nad strží v Utahu skrývá rokly přes polední žár. Je slyšet z dola ozvěnou, jak koulemi, když práskne biliár. A pak ten stále stejný zvuk, když teče voda. A chce se věřit, že se to zas jednou podá.

když makáme, tak proč na plný pecky? Jsi jak za Marie Pujmanové. Myslíš si proto, že jsme lásko moje sračky na kořalové? Víš, proč na

vnímá celý tenhle svět. Jen jako články novinové. Myslíš proto, že jsme láskou moje sračky a pořádové.

grajelat. Stavíme ledoborce atomové. Myslíš si proto, že jsme lásko moje sračky a kořálové.

času, který všechno kolem drtí. Pěstí ručky hodinové. Protože jsme prckomé sračky.

nakonec nic na tom není. Zbalit pár cajků a jít, u přátel nalézt pochopení. Seš tulák a co víc můžeš chtít, tak navzájem.

halí pod peřinu, bojuji, i když nerozumím slovům, co o mě moudří píší. Bojuji plný všelijakých vin v týhle temný říši. Bojuji, abych viděl dál úsměv vlastních dětí. Bojuji, abych nezapomněl, jak čas letí.

démony, duši mám plnou temných stínů a vlasy španělky Ramony vábí mě k sobě pod peřinu. Bojuji a už ztrácím sílu, víru v to dobré vrozenění, bojuji přitom žijí v míru, je to sen.

odzvonili ticho, město chystá se krást. Z podzemní dráhy už jen medvědí past. Porodní tramvaj čeká poslední řez, císařský ostrov plave nahoře bez. Patroly nahlásily změny pozic. Malíři opíjí se u kompozic. Velmoci hlásí rozpad kolonií, tvý smutný oči nikdy nepromíjí. Měhy se pokácely do plichu. Holky je kradou z nočních hotelovek. Z dlaní jsem celý večer táhl střepy. Ty prasklí džbány sotva někdo slepí. Na jedno téma školních variací. Smutky ty začínají u legrací. Životy rády chodí přes mrtvoly. Tvý smutný oči

a je to zvláštní, že už nejsou moje. Děti tě naučili ententýky, jak čercem taky vylít z elektriky. Spálenou trávu ještě dlouho bolí, tvý smutný oči už mi nedovolí. Hledám ti odstín, dva dny nevím, kde je. Svolal jsem komplet všechny čaroděje. Jak vyšli z módy, neví, co se nosí. Tvý smutný oči nikdo neuprosí. Patroly nahlásili změny pozic. S malíři opil jsem se u kompozic. Velmoci hlásí rozpad kolonií, tvý smutný oči nikdy

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

hledali mě v údolích. Za 1 200 000 hledali mě na polích i po hospodách ve městě. Hledali mě přes mobil,

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Je to tak strašné, když umírají ti, co tak milujeme. Je to tak těžké, když nepřichází ti, co tak moc je chtějí.

pomeneme. Je to tak nečekané, když přijde velká voda a všechno ničí. Zráze na rybníku na mě řve hasič, chlape, je to v piči. Je to tak těžké přiznat si, že je to i naše chyba.

Je to tak překvapivé jednou si říct, no a je to tady. Za tímhle kopcem je ještě ten větší, ale já už nejsem mladý.

A je to tak nenadále a nikdy není ta vhodná doba. Slyšet ta slova, můj milý, jsem v tom a teď

jsou zlétá do mraku. Ještě pořád toumám hledat tvé stopy, přiznávám raněná vinou vlastních snů. Bojím se jít té chvíli vstříc, za rok či možná za měsíc, až vstupí hroty proudy dnů. Z nadějí kroužit slunci blíž a brzky vyléčí náš kříž.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Šest dřevěných polic, všechno, co máme, prach a nic navíc, víš, jak světlo se láme. Přesto jací asi jsme, a nebo nejsme. Sedm dní v týdnu, bez zabrždění, myčka se sama nenaplní, nikdo nevybere, co sebou nese. My dva a dva

do vesmíru, dostaneš se chodem pro služebnictvo, stačí jenom projít kolem souvězdí Palmy s vázou. Do vesmíru dostaneš se chodem pro

trochu jehličí, ať naposled to zavoní. A na hodinky nekoukej, spát půjdeme, až zvony ze vsi zazvoní.

co hledala v řece klid. A raní slunce, když se korunami stromů v mlze mezi kmeny prodírá. A šerif, že nemůže spát,

Zůstal starý gramofon, pár fotek a tvůj autogram. Není to vůbec žádný for.

jsi mi dvě křídla. Řekl jsi, kdybych se nevracel,

každou ženskou oslní. Stačí pár osvědčených věd a pak mu všechno vyplní.

tak v paměti si promítá úlomky svýho citu. Vždyť láskou prošel zase jako pán, pražádný zranění a ke svým četným zásluhám.

a zvláštní bolest vytuším. Ten pocit mívám, když je tmavo na duši. Hodiny tikaj, kocou tiše přede, a jinak ticho

zase v tom lítám, prázdný sny mám a trochu toužím,

0: Je krátce po 16. hodině.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
2: Můj děda byl toulavej ták, toulal se světem, no a tak o jednou osud do Detroitu svál. Tam auta dělal na pásu, ty pro rychlost i na krásu, pro pány z firmy Motors General. Vždycky, když bral vejplatu, dluhy odčet a outratu, viděl, že i kdyby hodně mák. Mínus vždy zbude a ne plus, že nikdy neušetří na ten vůz, co je tu dělal značky Cadillac. Večer, když líhal v baráku, tak sny měl o tom bouráku, má dlouhej čumák, jezdí jako drak. A že nesedal na sucho, tak nápad klep ho za ucho,

pronese ven rychlostní skříň, podpaží volánk a sousta pák. A jak utíkal za dnem den, každým dnem blíž byl dědův sen, že jistě všechny známý trepí šlak.

žoňák. Měl půlku kastle hranatou a druhou půlku kulatou, měl zvláštní frak ten jeho Cadillac. A stalo se i bohužel, že každý

opona s obrázkem na ložích ozdoby. Měkonké pohovky zakryj car chudoby. Ach, milí pánové, buďte tak laskaví, prosíme pohovky.

A i přes ten poslední skutek, i když prchal, přec neutek, jsou mu věrné, stále věrné, navždycky.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

byla jednou jedna jehla a pak jedna bílá nit. Jehla se však ani nehla, když někdy nit chtěla šít. Co se s ní nit nahádala, co s ní chudák zažila, jehla

ani nepostřehla, že jí řekla bílá nit, že je zlá a tupá jehla a že hodlá odejít. Jak nit řekla,

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Pošlu tě do pekla. Krok sun, krok tam a zpátky. Chceš věřit na pohádky? Bojíš se pometla? Pošlu tě do pekla.

0: Pošlu tě do pekla.
1: Krok sum, krok tam a zpátky. Chceš věřit na pohádky? Bojíš se pometla?
0: Pošlu tě do pekla.

milionů srdcí vyletělo komínem. Svoje malé lži si lásko dnes prominem. Budeme tančit zvenkovany na návsi, vesnice, budeme se smát.

mé děti pochopily, hledí na mě úkosem. Třetí oko je prázdný prostor nad nosem. Pán Bůh se klidně opil levným

kde okna byly čistý, kde na ně nalepily listy. Z Bůh darma na svátek já namaloval dům, kde lidský úsměv platí, ne, že se hnedka ztratí a nejde naplánovat na pátek. Já namaloval dům bez zbytečných hesel, frází, kde se lidi rádi schází a kde smí, co chtí říct. Já namaloval dům, co má jen 7 pater, kde je nájem zapakatel a kde nechtějí pořád víc. Obraz jsem postavil na rohu ulice, kde si ho může koupit každý za babku. A pak jsem čekal týdny, čekal měsíce, kdo koupí obraz domu bez zmatků. A lidi řekli, obraz? Fantazie? To jsme se sekli. Kdo pak tak dneska žije a kýčem nazvali ten můj dům? Ten obraz, kde je dům? Kde si lidi věří a mají čistý prahy v dveřích, kde zřídka slýchají pláč, tak jsem ten obraz schoval a zamknul na 3 zámky, z mých očí zbyly slánky, celý večer v tenhle den.

Tak mi rádi zahrajem vám to, co každej zpívá, ať je Spartu či sám. Ten nápěv je prostej, zní jak slabonkej tón, co zpívá si ptáček i kostelní zvon. Až k němu pak dojdem, tak zpívejte též, my můžem to zopáknout, kolikrát chceš, a když víčka ti padnou zkrátka.

jak bys mě miloval. Vidět jenom vrázky potočila a žádný jizvy po porodu, za to jizvy po nevěře, jak bys mě miloval. Když budu vlezlá jako zima,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

and Terry. Koupil jsem dva revolvery. Běžím s nimi po ulici, ukázat je Mary. Říkám Mary, koupil jsem dva revolvery. Než je ale vytasím, tak sama rychle řekni nejdřív, který. Mary, zobla si z bonboniery. Pak řekla ten a bum a práska kocor vypad z voliéry. Ten druhý dřív, než stačila si podat sklenku šery. Prolistoval na jednu ránu šest románů od Kundery. Na to Mary, to jsou mimořádně krásné kvery. Já být na tvém místě, koupila bych aspoň čtvery. Pak Mary budí dcery a vypravuje hery, z jaké slavné hery jsou ty kvery.

Jo, jsou to muka nemít kluka, bohu dík, že máme aspoň dcery. Mám Mary, chuť se bavit, pojď náladu si spravit. Dnes večer do opery. Harry, a ty bys mě vzal vážně do opery. Říkám aspoň o přestávce, vyzkouším.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Slyšte zpěv o nádraží, odkud vlak dávno jel, další však ještě nedorazil. Lidé tu stojí v dešti nehnutě, čekajíce.

výpravčí nasazuje čapku svou, rychlík jen proletí, vítr ten zůstává ještě dlouho poté, co výpravčí znovu smek nul. To byl zpěv o nádraží, odkud vlak dávno jel, další však

Já jsem zas u každýho požáru. Někdo rád z party, já mám rád kvarty, dva tóny, co se hodějí do páru. Hoří, už nám to hoří.

z nás je nedvěd, nedvěd. Vážení přátelé, vážení vlastně posluchači, vy to nemůžete být diváci, protože vy nás nevidíte, vy nás jen slyšíte. My jsme vlastně skryti. Tím, že jste si zakoupili toto dílo, toto soubor komplexních nahrávek skupiny Demofobie, jste se stali vlastně takovými duchovními otci a mámami a babami a dědami těchto písniček. A my vám za to, přátelé, velice děkujeme. Víte, lidé, kteří nahráli tyto písně,

ulici zpíval blues. Byl jeden autobus, byl jeden autobus, byl jeden autobus a zvolna trousil trus. Byl jeden autobus, byl jeden autobus.

ten si zpíval blues. Byl jeden autobus, byl jeden autobus, byl jeden autobus, nechodil voz a pravou

jeden autobus a ten si zpíval blues. Byl jeden autobus, byl jeden autobus, byl jeden autobus a zvolna trousil trus.

pospěš, už ho vedou. Chátra se blahem pomine. Tvé vlasy mají barvu šedou. Přikryje rouškou před synem. I nejlepší chlap hostí hada. S nevinou vždycky chodí hřích. V bankovních domech

Naposled hladíš mrtvý tělo, máš prstek jeho podobu, který pak mámě by se chtěl vystrojit syna do hrobu. O jeho šaty v kostky hrály, tvým slzám budou rozumět matky, co syny vychovali.

přátelé, vážení vlastně posluchači, vy to nemůžete být diváci, protože vy nás nevidíte, vy nás jen slyšíte. My jsme vlastně skryti. Tím, že jste si zakoupili toto dílo, toto soubor komplexních nahrávek skupiny Demofobie, jste se stali vlastně takovými duchovními otci a mámami a babami a dědami těchto písniček. A my vám za to, přátelé, velice děkujeme. Víte, lidé, kteří nahráli tyto písně,

Formanský vůz plný hadrů a cárů projíždí les. Voska má brýle bez skel, nuda a hnus, připáří se v páru nahoře pes. Obrazy lásky nehezké, peklo a rád, na žebříku kvete plín.

černá infuze hrůzy, studený pot. Spirála marných nadějí jsem jako krab, mám už krabatou chůzi, sedám na schůzi.

takhle nějak to bylo. Jedlo se, zpívalo, pilo. Princezna zářila štěstím, otrule náměstím.

žvatlavě slibují šaty a kabelky. Každý si odnáší kousček úsměvu. Dešťový mraky se chystali ke zpěvu. Hosté se sjíždějí veliké veselce. Paprsky lucern metají kozelce. A stíny ořechů orvaných do hola pletou s letícím kočárům pod kola. Čmudla si přivezl v odřeným barburku kámošku z dětství prej nějakou sněhurku. Vrátí se z ohýbá protučné zpropitné a kdo mu proklousne, tak toho nechytne. Kouzelník za dvacku vykouzlí 5 bonů a vítr na věži opřel se do zvonů. Na zdraví nevěsty, na zdraví ženicha. 2 sousta do kapsy a 1 do břicha. Náhle se za oknem objevil skřítek. Rozhnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval a pak mi potichu do ucha zaspíval.

obrátky letíme světem. Všechny ty pohádky patřily dětem. Dneska už se platí buchtama za skočky. Sudičky se smolí kádrový posudky. Obložem prošlými dlužními úpisy. Koukám ze z okna a vzpomínám na kdysi. Jak se mi za oknem objevil skřítek. Rozhrnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval. A pak mi potichu doucha zaspíval.

Na tom kopci hrom. Hlínou mě zahrnou, odejdou podle stop. Až nebe nad obzorem ránem trochu spletne, tu Bůh se na mě usměje a řekne svegmen.

Na dlouhé chodbě zavrzaly kroky, jednoznačně chůze ženských bot. Dokážu si představit i ty boky a pozor, holka, teď tam bude schod. Po dlouhé chodbě se ty kroky blíží, moje dveře jsou jak magnety. A teď stojí, snad se nerozhlíží a pozor, ťuká, je to tvůj soused a ne ty.

se šepot, něco si ve dveřích šuškají. A ve mně co si vře tam někde ve spod a zazdí, hele, už se s ničím netají.

Když tak měřím svůj krok, vychází mi z toho Valčík. Pravda, byly tu i Polky, něco Čač a něco sám. Občas smihl se Foxtrot, rock and roll, baito disco, ale Valčík je ten tanec.

kde bych se odvázal, zahodil sako, vrhl se na zem a tam brejkoval. A vždycky, když se mi už dá, že jsem to rozjel, že to je ono, někdo mě taktně upozorní zakašlání. No jo, no. Zase nic.

opilá, pulzující, nedočkavá, žárlivá, nebezpečně pravá, spalující, zničující, jako láva. Kalifornie, z té země nelze odejít, to po mně nemůžete chtít.

motýlí spřežení na setě ulici L.A. Opilý kalifornským vínem se nedá jít spát. O pomoc křičíš a vysíláš signály Mayday. Konečky nervů spálené kůže tvých zad. A písek Santa Moniky pomejvá moře. S hukotem k tobě promluvá.

noc do rána slunce zem obejde kruhem a prsty svých paprsků opře se do hrází. Připrav se

silnice číslo 1 se přimyká k moři. Bitevní lodě kotví u Santa Cruz. A všechny cesty i odtud vedou až po Řím. Letadla, vlaky, lodě, no tak si to zkus. To přece nejde, to přece nemůže tak být, to po mně nemůžete chtít.

0: je krátce po 22. hodině.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where.

Kristýna 14 let vyhlíží z okna louku a lurdskou kapli za ní. Lesem prý chodí,

tam zavrzali panty, hlas řekl nazdar, byt voněl jak před adventem a kdo si z příbuzných upustil slzu, pak jí zas nenápadně zdvih. Hodiny stále stály, lednička hrčela, ty jimž je život malý, rozpálil do běla vztek marných lamentací nad lidským údělem.

lesem šel kolem plotu, koukalo z něj pět chobotů. Na každém byl prst, ale žádná srst tam nebyla. Řekl jsem si, to jsou oni, to jsou ti

sousedově matce, že maslny na zahrádce, řekla, že to ví, že jsou fejkovi

se dově matce.

a tak hledám v tom šuplíku věci, co nemají logiku. Vede tam cesta do dětství, co ukryla svá tajemství. I prázdnota má svou krásu, nikam nespěchá a má dost času.

stůl prázdný, a taky sám. Neptám se na cestu zpět, čas říká tady a teď.

0: Před malou chvílí bylo 23 hodin.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
2: Hej, strojvůdci a železničáři, hej, eisenboňáci, vy hybkáři, vyslechněte si tu hroznou nehodu, která potkala strojvůdce příhodu. Frantově ženě se srdce zachvělo, když jí dával dvě hubičky na čelo, když si bral fajku a bandasku s kávou, když vyjel s lokomotivou za slávou. Příhoda, vzal bandasku s kávou, příhoda, slavný strojvůdce, příhoda. Vzal bandasku s kávou, se svou mašinou se rozjel za slávou. Franta Příhoda byl strojvůdce jistý, na lokomotivě znal všechny písty, znal z paměti zatáčky a tunely, pod mašinou mu koleje duněly. Několik neděl už jak skonvelilo, to bylo Frantovi velmi nemilo. Pražce hnili a pod štěrkem trať měkla, to byl dlužen Příhodovi čert z pekla. Příhoda byl strojvůdce jistý, příhoda, ten znal tunely, příhoda. Byl strojvůdce jistý, pod mašinou mu koleje duněly. Na příhodu zlé počasí neplatí, žene si to 120 potratí. Pasažeři volají, pane strojvůdce, zabrzděte, teď jedete moc prudce. Kondukteři klejí a děti pláčí, příhoda u stroje klidně opáčí. Ať si zlomíme či nezlomíme vás, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. Příhoda, ten klidně opáčí, příhoda, zlomíme si vás, příhoda, ten klidně opáčí, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. A to už se do zatáčky řídí vlak, Tobičovi hrůzou až přechází zrak, jak ta kouká z budky vidí na dálku, proti směru přijížděti lokálku. Zachraňte, příhodo volá, skáče ven, stále ještě doufá, že je to zlý sen. Příhoda však ten, dokud je naživu, neopustí svoji lokomotivu. Příhoda, ten klidně opáčí, příhoda, dokud naživu, příhoda, ten klidně opáčí, neopustím svoji lokomotivu. Můžete si jistě všichni představit, že se vlak jenom tak nedá zastavit, že když se srazí dvě lokomotivy, jeden strojvůdce nezůstane živý. Příhodová právě vařila kávu, když dostala o katastrofě zprávu, že jí železnice muže zabila, zaplakala hořce kávu dopila. Příhoda odpočívá v pánu, příhoda, co znal tunely, příhoda, zemřel klidně kránu, a když skonal kolejnice duněly. Hlas lásky a matky přírody nedal spát vdově Franci Příhody, na světě jí netěšilo vůbec nic, až se vdala za muže od železnic. Příroda, ta se umí ozvat, příroda, a její hlas, příroda, ta se umí ozvat, těžko jí odolat, když přijde čas.

jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekáš.

0: tam zdraví, v jeho depu měříš čas, čas, který se nezastaví, jako cíl tu čekáš zas, kdy pojedou, pojedou, pojedou, pojedou.
1: Čerstvý vítr, plachet, Radio Folk.

sotva vydechnout mě nechají. Už se hádají o drobné, myšky před očima běhají. To je těm holkám podobné.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Den dneska zaspal, noc už je bledá, svítání slabě zaslechlo budíka, i noční hlídač márně den hledá, na ranní tramvaj ospale utíká. Odkud si blíží se ozvěny kroků, které hned v zápětí poliká řeka, krampeky tlučou rytmickou sloku, splaká.

Zahradník z přívozu kleje úrodu, kolena chrání si pod prsenkou. Už dá víc práce vyšlapat do schodů, uvázat kytku s melenkou lenkou. Za oknem zvadle muškáty v truhlíku čekají na déšť, dlouho je sucho. Sousedka chytla do ledvin koliku, nedošla k poště, zvedli jí důchod. Kupujte příběhy, chutnají slabce, vykřikne prodavač bez jména. A tetka z lavičky obrace hladce plete své jistoty. Žádná změna. Z cingotu jehlic rodí se ozvěna. Na malé hroty usedl motýl. Nevěsta v bílém vdala se bez věna. Rodiče v sozách, ženich se opil. Pak jeho sestra přijela na kole. Někdo jí z auta ukradl kola. Nevinné děti zůstaly po škole. Po vzoru dospělých vole šli volat. Kupujte příběhy, chutnají slabce, vykřikne prodavač bez jména. A tetka z lavičky obrace hladce plete své jistoty. Žádná změna. Takové horko, potím se na dlaní, celý se lepím jak mucholapka. Dívám se, dívám, z CDčka vyzvání napsal a zpívá pan Petr Hapka. Konečně mraky zakryly oblohu, koncertní léto hromů a blesků. Pak prudký liák umyl i výlohu a já jsem rád, že žiju v Česku. Kupujte příběhy, chutnají slabce, vykřikne prodavač bez jména. A tetka z lavičky obrace hladce plete své jistoty. Kupujte příběhy, chutnají slabce, vykřikne prodavač bez jména. A tetka z lavičky obrace hladce plete své jistoty.

Vrátil jsem se tehdy z Jugoslávie. Bylo novoroční ráno, 92 mí. Kamarádi ještě v hospodě doráželi půlnoc. Chtěl jsem jim ovšem říct, tam měl v hlavě výheň vědomí, že v každém žije krvelačná bestie.

dodávkou z humanitární pomocí přes slovinsko-chorvatskou hranici a dál. Za oknem zrezavěly auta, kosti bojů a pak už Zágreb a stará fara a ani jsem se nenadál. Už na mě sočí řádový sestry, poprvý zblízka to zvíře pomsty.

Zvíře pomsty otvíralo chřtán. Planoucí v usmíření nevěří. Říkala, dívej, píše o tom v novinách, je to pravda.

další den vlakem na Vukovar. Siréna zvěstující nálet byla výpravčím. V mým vagónu vojáci civilisti, žrnoucí tečky cigár, a jen tunel zvládl mazat rozdíl, kdo je kdo a čí je čí. A dál pěšky podél zničených kolejí,

závora, do který je ještě mír. Závora, za kterou už pálej těžký dělá, každej v sobě ji zvedá tím, tím, co udělá, a hlavně tím, co neudělá. Už ani nevím, kudy jsem se vracel zpátky, musel jsem utéct, teď sedím v hospodě u stolu a na srdci váleční znamení. Ani opilej kamarádům nevěří, když říkám, ty si ještě jedno nebreš, je novej rok, tady u nás

0: Riva le montagne.
1: Tak si klidně letí.

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: V této hodině hrajem na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
2: Každý anděl potřebuje jednou.

anděl potřebuje číst knížku i stiráží. Každý anděl s chutí hraje místo trubky na bicí. Teď nevidí hada z ráje ani tebe v ložnici. Ta-da-dee-da-dee-da-dee-da. Ta-da-dee-da-dee-da-dee-da. Každý anděl potřebuje.

Za zvíšek válečný kříž, na nás si pomník trčí do rana. Příslušnost uctěných osob.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

kteří co dostali a komu kvůli tomu zase všechno sebrali. Jak ze starýho novýho byl přes noc nepřítel a musel pryč i s rodinou, jak řekl pan velitel.

uteklo čtvrt století a zas to tady je. Už by se další dělili báji o fuchsie. Nic neumí, nic nedělej, ale všechno musí mít. A s těmi, co se nadřeli, se

0: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

rozpadlé továrny a krásné vily po Němcích. Já jsem tím městem, kterým všechny své návštěvy provádíš v mírných rozpacích. Já jsem tím městem, ve kterém dávno znáš každou cihlu i díru v plotě. Já jsem tím městem, v jehož ulicích a zahradách si kdysi jako šestiletá až do půlnoci hledala zatoulané kotě. Pamatuješ stromy v parku právě rozkvitly? Pamatuješ

ve kterém si vyrůstala ty, tví rodiče i tvoje děti. Já jsem tím městem, jehož hradby nahradily nevyřčené věty. Já jsem tím městem, na které si trochu hrdá, trochu se za něj stydíš. Já jsem tím městem a Mourka si nakonec našla přejetého v zatáčce u nádraží a dodnes tam tudy.

0: jsem tím městem, tím městem jsem já.
1: Nezacházej, slunko,

čerstvejch rán. Zpívat si blues, jít s hejnem černejch vrán.

0: kempu dřevorubců žije slaboch Ben. Mlčí stále jen a snáší strasti žití, a když kamarádů výsměch dávnosti. V noci nad jezerem polárka, když svítí, odpouští jim věčný jejich smích.
1: Že je slaboch, že prý nemá sílu, že se rány bojí, říká o něm předák Endiren.
2: Ten kojot
1: hodí se jen k tomu, aby chodil kempu pro zásoby, je prý jenom pro sníh slaboch Ben.
0: Na cestu mu dává bez nábojů zbraně, kdyby se snad před kojoty bránit chtěl, kdyby se mu chtělo vystřelit si na ně, že by stejně, jak se míří, nevěděl. Bez nábojů prý se aspoň nepostřelí, kdyby třeba přemohl strach a ránu dal. A když ještě dodal, snad se vrátíš celý,

Tábor nebyl náhle přepaden bandou, kterou vedl jednooký Billy, kterým mnohý trapér byl už zastřelen. Na 5 kamarádů 10 koltů cílí, každý z nich už s životem se rozžehnal. Když tu náhle výkřik zazněl

10 koltů na to, cíl svůj ihned mění, míří tam, kde v jejich zádech stojí Ben. Leč 5 kamarádů v tom též okamžení střelbu spustí, dokud Bill je překvapen. Pak už v trávě leží jednooký Billy a s ním jeho 4 muži, mrtví jen. Jako 6. s nimi, s nenabitou zbraní,

To Romana Vítová, ta vůbec není taková. Je nám všem jasné, co chtějí chlapy, aby k ním vystoupila z mapy. Ta Romana Vítová nás k obrazovkám přiková a oči bloudí skutečně všude, jen nikdo neví, jak vlastně bude, jak bude. To není žena.

to Taťána Míková. Ta vůbec není taková. Decentní dekolt a sukně akorát umožní se předpovědi dostatečně.

Může Bůh stát na tvý straně, můžeš mít všechno, co chceš mít, od darů ošoupané dlaně. A všechno dát a všechno vzít, můžeš stavět schody ke hvězdám, nebo kolem sebe hráz, ale nedoufej. Že vrátíš čas,

Můžeš být mladý, krásný, silný, můžeš mít pravdu, můžeš lhát, můžeš mít instinkt neomylný, můžeš se na výsluní vřát, můžeš stát rovně nebo kulhat, můžeš mít

přešel jsem do nebe a vyfasoval křídla. Teď sedím na mráčku zas vedle toho stýbla, co se mnou chodíval už na základní školu. Pak v životě potkal snad 100 000 volů. Jsem duše bez těla, chybí mi dotek. Nějak mě lásko život mezi prsty protek. Vzpomínám na tebe na mráčku chatrném. Kéž bych byl blízko tebe, i když pod dnem. Asi tě mám rád víc nežli předtím. Trochu mi to nedá spát, jak si tak letím. Dívám se dozadu, jak do zpětnýho zrcátka. Byla to pohádka žít vedle tebe. Asi tě mám rád.

s touhle poentou mám chuť všeho nechat, tak žij, není kam spěchat a poslouchej Beatles i za mě.